0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
2: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů, motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítězný motiv modré pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
1: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
3: Místní rádio, místní zprávy.
1: Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá, a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky Rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
3: Sport.
1: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
4: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů, motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítězný motiv modré pozadí zdobit. Barevnými květinami a motýly.
3: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
0: Sport.
3: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý, ač se řešilo prodloužení smlouvy. Klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
0: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema, je ve vysílání, ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských men, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 670 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli i tebe.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět na pinavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
7: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you were great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: dnešní den.
1: Berani, o tomto víkendu si zasloužíte veškerý komfort, bíci, neseďte doma a buďte víc akční. Blíženci, vytáhněte někoho na drink a proberte život. Raci, vy si doma udělejte útulno a nechte se hýčkat. Lvi, snad všude budete středem pozornosti. Panny, dejte si konečně pohov od všech úkolů. Váhy, dostanete se přesně do té pohody, kterou tak milujete. Štíři, víkend prý slibuje docela zásadní zážitky. Střelci, naplánujte si výlet, svět venku už se na vás těší. Kozorozi, vaše nápady dostanou zelenou. Vodnáři, bavte se a přitom si dopřejte i trochu luxusu. A co mi ryby, prý nás to táhne tam, kde zažijeme nezapomenutelné chvíle.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl.
2: Industriální prostor BOV.
1: Sochy Honzy Dostála.
2: Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže.
1: Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, Industriální prostor BOV na ulici k mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Velkolep

0: Kubišová, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
6: A my budeme tancovat, až do samého rána.
5: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
7: Ranní Fresh.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema je ve vysílání. Ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských jmen, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 670 4 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli tebe.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
7: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you were great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
3: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů, motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítězný motiv modré pozadí z ne barevnými květinami a motýly.
2: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
0: Sport.
2: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: V neděli čekáme v našem regionu oblačno až polojasno a jen výjimečně se objeví přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Pondělí přinese podobný charakter počasí, čekáme oblačno až polojasno, místy přeháňky a odpolední maxima na 21 stupních. A jedna zajímavost, počasí podobného charakteru bude o víkendu panovat na většině Moravy. Zatímco na jihu Evropy se teploty budou místy blížit k 30.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Všední den.
1: Berani, o tomto víkendu si zasloužíte veškerý komfort, bíci, neseďte doma a buďte víc akční. Blíženci, vytáhněte někoho na drink a proberte život. Raci, vy si doma udělejte útulno a nechte se hýčkat. Lvi, snad všude budete středem pozornosti. Pany, dejte si konečně pohov od všech úkolů. Váhy, dostanete se přesně do té pohody, kterou tak milujete. Štíři, víkend prý slibuje docela zásadní zážitky. Střelci, naplánujte si výlet, svět venku už se na vás těší. Kozorozi, vaše nápady dostanou zelenou. Vodnáři, bavte se a přitom si dopřejte i trochu luxusu. A co mi ryby, prý nás to táhne tam, kde zažijeme nezapomenutelné chvíle.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Velkolepá

0: další. Přijďte na Acuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
4: A my budeme tancovat, až do samého rána.
3: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
9: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: posloucháš Radio Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Sportovní fanoušci mají od tohoto čtvrtka jasný program. V zámoří totiž odstartovalo fotbalové mistrovství světa. K této celosvětové události už tradičně patří také silný hudební doprovod. Kolumbijská zpěvačka Shakira už potřetí v kariéře naspívala oficiální píseň pro světový šampionát. Novinka nese název Dai Dai a ke spolupráci si zpěvačka přizvala i britského hudebníka Eda Sheerana. Tomu prý Shakira osobně zavolala a on nadšeně souhlasil, protože podílet se na takovém projektu bylo jeho dlouholetým snem. Společně s nigerijským umělcem Burna Boyem vytvořili energickou fúzi afrobeatu a karibských rytmů, která má na internetu už přes 130 milionů zhlédnutí. Celá píseň přináší silné poselství o lidské vytrvalosti a síle vůle a my budeme moc držet palce, aby tahle vytrvalost provázela i naše české fotbalisty.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
1: Tohle je
4: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 8 hodin. Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Pojďte si poslechnout zprávy. Suchá období ve velkém újezdu na Olomoucku. Během horka čelí městy z nedostatku pitné vody. Do vodojemu jí zde dovážejí cisterny. Jak píší veřejnoprávní média, jde o neudržitelný provoz a samospráva tu kvůli tomu bude kontrolovat plýtvání.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Budoucnost tramvají za nádražím v Olomouci. Zastupitelé schválením změn v územním plánu zrušili dosud otevřenou možnost prodloužení tramvajové trati z Pavloviček do Chválkovic. Dál je otevřená budoucnost stávající fungující trati do Pavloviček. O jejím zachování či zrušení se teprve rozhodne. Nové místo k procházkám v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Proměna stála 30 milionů korun a slavnostní předání moderního veřejného prostoru proběhne 19. června, informuje radnice.
3: Sport. Čeští volejbalisté v evropské lize válí. V Jihlavě v pátek jasně porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety a v soutěži jsou stále 100%. Už dnes od 4 odpoledne je ale čeká nejdůležitější zápas víkendu. V souboji vyzvou Dánsko. Budeme držet palce.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Dneškem nás provází proměnlivá oblačnost. Přijít by mohly i nějaké ty přehánky. Ty by ale neměly přesáhnout 5 mm. Jen výjimečně nám naprší až 10. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 17 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 15. Pocitová teplota by se nám ale mohla zdát trochu nižší. Může za to čerstvý vítr, který v nárazech dosahuje až 55 km v hodině. Zvětšenou oblačnost očekáváme i zítra, protoč teploměru nám i první den příštího týdne vystoupá k 21.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Pokud budeme projíždět Olomoucí, nezapomeneme na úplnou uzavírku ulice Menšíkova. Kvůli budování přípojky tudy neprojedeme až do 22. června. Uzavřenou máme kvůli stavbě taky Olomouckou ulici Bystrovanská. Tady to objedeme přes ulice Táboritů, Beneše, Třebíského a Libušina. S omezením počítáme taky na D1 na trase Lipník Hranice na 301. až 312. kilometru. Kvůli práci na silnici je tu vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Příjemnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: 200 dní, tak přesně tolik zbývá do konce roku 2026. V kalendáři nám dneska svítí červeně datum 14. června. Společně si užíváme poslední jarní neděli. Pokud znáte nějakého Rolanda nebo Hertu, vente je dneska na zmrzku. Slaví totiž svátek a nejsou to dnešní jediní oslavenci. Kulatých 50 dnes dovršila herečka a moderátorka Tereza Kostková, známá z taneční televizní show Stardance, a narozeniny má taky americký prezident Donald Trump. Na dnešek připadá taky Světový den dárců krve. Za jejich nezištnou pomoc děkujeme a všechny dárce krve srdečně zdravíme. Pouštíme žilou další songy, ať nám ta neděle stojí za to.
0: Metropole právě dnes.
2: Jahody, jahody.
3: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
6: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
7: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 000 korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
9: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
10: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl.
11: Industriální prostor BOV.
10: Sochy Honzy Dostála.
11: Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže.
10: Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
0: Posloucháš?
12: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů, s námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels, ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: V Olomouci se blíží Artbeat festival, ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
2: No, my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o strojích a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi. Chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
1: Artbeat festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
2: No tak především jedinečná atmosféra. To industriální prostředí se promění v kulturní prostor plný hudby, umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
1: Ano.
2: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního ročníku bude skvělá kapela Horký žeslíže. A představí se samozřejmě i další skvělí interpreti, třeba naše Natálka Tichánková, olomoucká hvězda, nebo kapela Free Fall či Rock Opers.
1: To zní zajímavě. Artbeat festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici K Mrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
2: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti mají vlastně vstup do 13 let zdarma, takže se rodiče baví a děti budou mít hlídání nebo regionální speciality od místních producentů, samozřejmě kvalitní gastronomie. Také budeme mít spoustu míst k posezení, budeme mít stany, takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Nový krok ke stavbě SEFO v Olomouci. Muzeum umění v Olomouci získalo pravomocné stavební povolení pro projekt Středoevropského fóra v Denisově ulici. Stavba za více než miliardu korun začne po výběru dodavatele a hotovo má být v roce 2031. Místo pro prezentaci Středoevropského umění vyroste v Proluce v sousedství Muzea moderního umění. Na pěti původních středověkých parcelách vznikne soustava pěti betonových novostaveb odkazujících na původní zástavbu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči v Olomouckém kraji, pokračuje tu pokles cen benzínu a nafty. Litr benzínu Natural 95 tu klesl k průměrné ceně 40 korun 50 haléřů za litr. Před týdnem byl o 80 haléřů dražší. Opětník na litru zlevnila v Olomouckém kraji nafta, stojí tu v průměru 38,50. Pokles obyvatel České republiky. V prvním čtvrtletí se počet snížil o téměř 20 tisíc lidí na 10 milionů 896 tisíc a důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes své součty oznámil Český statistický úřad.
1: Sport.
3: Skotští fotbalisté slaví na mistrovství světa historický úspěch. V Bostonu porazili Haiti 1-0 a poprvé od roku 1990 vyhráli zápas na šampionátu. Jediný gol utkání dal už v prvním poločase John McGinn. Skotsko teď vede skupinu C a v pátek v noci ho čeká zápas proti Maroku.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude na Olomoucku i jinde v regionu. I dneska se nám po obloze honí hodně mraků. Místy by nám mohlo i trochu sprchnout. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 21 stupňům. Jasno sice nemáme, ale i tak má dneska sluníčko docela sílu. UV index pro dnešní den je na 6. Odborníci proto radí předtím, než půjdeme ven, namazat se opalovacím krémem. A co nám přichystá začátek příštího týdne? Pondělí hlásí polojasno až oblačno s možností přehánět. V úterý bychom mohli mít jasno. Denní maxima by nám měla oba dny přesáhnout 20 stupňů.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Radio Metropole.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Dopolední chill.

0: na Skalí, dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Nová perla mezi zahradami v Olomouci. Vojenská nemocnice otevřela obnovenou barokní preláckou zahradu v areálu klášterního hradiska. Pozemek prošel unikátní rekonstrukcí podle historické rytiny. Obnova je hotová po 30 letech, píše deník. Není med jako med. Od této neděle začnou v Evropské unii platit přísnější pravidla pro označování medu. Opatření má zamezit dovozu produktů s nejasným původem a podpořit domácí včelaře.
3: My chceme, aby ten falšovaný med byl možnost odhalit a zároveň tu falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
2: Vysvětluje za Agrární komoru Stanislav Jaš. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
1: Sport.
2: Kajakář Josef Dostál má z mistrovství Evropy stříbro, radost mu ale zkazili rozhodčí. Ti nejdřív kvůli porušení pravidel diskvalifikovali vítězného Poláka, po protestu mu ale zlato vrátili. Český šampion byl z matky rozhodčích rozladěný. I tak je ale rád, že po olympijských hrách v Paříži znovu našel motivaci závodit, uvedl to pro ČTK.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Neděli provází převážně oblačná obloha, zvětšená oblačnost nás pak čeká také v pondělí. Začátek týdne slibuje polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Jen na horách by mohly být četnější. Teploty nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům. Sluníčko by se nám pak v plné parádě mohlo ukázat v úterý. To očekáváme skoro jasno až polojasno. Rtuť teploměru by nám v úterý mohla vystoupat až k 24 stupňům. Ve středu by pak mohlo být ještě trochu tepleji.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavený osobák s poruchou si dáme pozor na Olomoucku na D35 na trase Olomouc-Lipník na 283. kilometru za exitem Kocourovec. Projet je možné, ale se zvýšenou opatrností. Na silnici překáží havarovaný vůz. Opatrně pojedeme taky kolem bouračky dvou aut v Boskovicích na Blanensku v ulici Bílkova. No a kvůli špatnému stavu povrchu silnice zpomalíme raději také v Bystřici pod Hostýnem v ulici Nádražní. Je tady propadlá revizní šachta. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.piráti44.cz.
2: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
6: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor. Prostor BOV na ulici k Mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
8: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
9: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Je tady neděle, víkendové volno, táhne vás to ven, ale nevíte kam vyrazit. Na našich vlnách máme hned několik tipů. V Olomouci nás dnes čeká první ze série letošních promenádních koncertů v parku. Tentokrát v Altánku ve Smetanových sadech zahraje Swingy Dixie vojenské hudby Olomouc od 17 hodin. V Olomouci se můžeme podívat taky do Zóna Kopečku. O víkendu tady totiž probíhá komentované krmení. K vidění bude panda červená, velbloud i kočkovité šelmy. Na hradě Sovinci máme po celý víkend gotický rytířský turnaj. Těšíme se na šermíře, loutkové divadlo nebo třeba dobové šlechtické tance. Program najdeme na webu sternberg.eu. Začínají nám také klášterní hudební slavnosti, různé akce na různých místech na severu našeho regionu. Šumperk, Bludov, Rýmařov nebo třeba Bruntál. Tam všude si je užijeme. Program najdeme na webu klášterní hudební slavnosti CZ. Milovníci filmu už se pak těší na nové Spielbergovské sci-fi s názvem Den odhalení. To dnes dávají v olomouckém Premier Cinemas, Šumperku, Prostějově, Bruntále nebo třeba ve Valmezu. Tak co? Jaký program si dnes vyberete vy?
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Je to důlek vedle důlku. Tak vypadá nový asfaltový povrch autobusového nádraží na Tržnici v Olomouci. Místo prochází rekonstrukcí a jak píše deník, město již nový povrch plný nerovností řeší se zhotovitelem. Jednají o nápravě. V podchodech se na kole nejezdí. Olomoucká radnice nechala u vybraných podchodů instalovat velké nápisy vyzývající cyklisty a uživatele koloběžek, aby před vstupem do těchto podzemních průchodů sesedli a dál pokračovali pěšky. Město tak reagovalo na četné podněty obyvatel, kteří si stěžovali na rychlou jízdu cyklistů a koloběžkářů v podchodech. Vedení radnice to oznámilo na sociálních sítích.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury.
1: Sport.
3: Česká tyčkařka Amálie Švábíková nebude závodit na úterní zlaté tretře v Ostravě. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa se omluvila kvůli zranění kotníku, po kterém musí dohnat tréninkové manko. Fanoušci ale v Ostravě o skvělou tyčku nepřijdou. Největší hvězdou bude olympijská vítězka Katie Moonová z Ameriky, informuje Sport.cz.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Mraky nám dneska zakrývají velkou část oblohy. Očekáváme převážně oblačno, místy mohou přijít i nějaké ty přehánky. Výjimečně dokonce i bouřky. Nejvyšší teploty nám dosáhnou 17 až 21 stupňů. Pokud se dneska chystáte na nějakou procházku nebo výlet s výhledem, máme pro vás dobrou zprávu. Dohlednost by dneska měla být opravdu vysoká. Když nebude pršet, můžeme vidět až 31 kilometrů. A co pro nás připravuje pondělí? Bude polojasno až oblačno, může nám i trochu sprchnout. Rtuť teploměru může vyšplhat až na 22 stupňů.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Pokud plánujeme nechávat auto v ulicích Olomouce, musíme počítat s omezením parkování v ulicích Jánského, Hejrovského a Klimeckého. Cestou po D55 nezapomeneme na to, že na trase Hulín-Otrokovice je uzavřen výjezd Hulín-Východ. Společně s ním taky odpočívka v Kurovice. Omezení by mělo trvat do 23. června. Na cestách nás může zdržet taky částečná uzavírka ve Šternberku v ulici Jívavská. Projet je tu možné v obou směrech, ale s nohou na brzdě. Tahle uzavírka potrvá až do konce prázdnin. To bylo naše dopravní info, teď už vám posíláme další hudební pecku.
7: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
1: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
8: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.

0: Posloucháš Radio Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Sportovní fanoušci mají od tohoto čtvrtka jasný program. V zámoří totiž odstartovalo fotbalové mistrovství světa. K této celosvětové události už tradičně patří také silný hudební doprovod. Kolumbijská zpěvačka Shakira už potřetí v kariéře naspívala oficiální píseň pro světový šampionát. Novinka nese název Die Die a ke spolupráci si zpěvačka přizvala i britského hudebníka Eda Sheerana. Tomu prý Shakira osobně zavolala a on nadšeně souhlasil, protože podílet se na takovém projektu bylo jeho dlouholetým snem. Společně s nigerijským umělcem Burna Boyem vytvořili energickou fúzi afrobeatu a karibských rytmů, která má na internetu už přes 130 milionů zhlédnutí. Celá píseň přináší silné poselství o lidské vytrvalosti a síle vůle a my budeme moc držet palce, aby tahle vytrvalost provázela i naše české fotbalisty.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
1: Tvoje dopoledne?
3: Tvoje.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 12 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Pojďte si poslechnout zprávy. Suchá období ve velkém újezdu na Olomoucku. Během horka čelí městy s nedostatku pitné vody. Do vodojemu jí zde dovážejí cisterny. Jak píší veřejnoprávní média, jde o neudržitelný provoz a samospráva tu kvůli tomu bude kontrolovat plýtvání.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Budoucnost tramvají za nádražím v Olomouci. Zastupitelé schválením změn v územním plánu zrušili dosud otevřenou možnost prodloužení tramvajové trati z Pavloviček do Chválkovic. Dál je otevřená budoucnost stávající fungující trati do Pavloviček. O jejím zachování či zrušení se teprve rozhodne. Nové místo k procházkám v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Proměna stála 30 milionů korun a slavnostní předání moderního veřejného prostoru proběhne 19. června, informuje radnice.
3: Sport. Čeští volejbalisté v evropské lize válí. V Jihlavě v pátek jasně porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety a v soutěži jsou stále 100%. Už dnes od 4 odpoledne je ale čeká nejdůležitější zápas víkendu. V souboji vyzvou Dánsko. Budeme držet palce.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
5: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude. Dneškem nás provází proměnlivá oblačnost. Přijít by mohly i nějaké ty přehánky. Ty by ale neměly přesáhnout 5 mm. Jen výjimečně nám naprší až 10. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 17 až 21 stupni, na horách naměříme kolem 15. Pocitová teplota by se nám ale mohla zdát trochu nižší. Může za to čerstvý vítr, který v nárazech dosahuje až 55 km v hodině. Zvětšenou oblačnost očekáváme i zítra. Rtuť teploměru nám i první den příštího týdne vystoupá k 21.
7: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. Pokud budeme projíždět Olomoucí, nezapomeneme na úplnou uzavírku ulice Menšíkova. Kvůli budování přípojky tudy neprojedeme až do 22. června. Uzavřenou máme kvůli stavbě taky Olomouckou ulici Bystrovanská. Tady to objedeme přes ulice Táboritů, Beneše, Třebíského a Libušina. S omezením počítáme taky na D1 na trase Lipník Hranice na 301. až 312. kilometru. Kvůli práci na silnici je tu vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Příjemnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Svět spánku CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
2: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
3: Jahody, jahody.
4: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
7: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
8: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a

0: velkolepou taneční show Food Zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: 200 dní, tak přesně tolik zbývá do konce roku 2026. V kalendáři nám dneska svítí červeně datum 14. června. Společně si užíváme poslední jarní neděli. Pokud znáte nějakého Rolanda nebo Hertu, vente je dneska na zmrzku. Slaví totiž svátek a nejsou to dnešní jediní oslavenci. Kulatých 50 dnes dovršila herečka a moderátorka Tereza Kostková, známá z taneční televizní show Stardance. A narozeniny má taky americký prezident Donald Trump. Na dnešek připadá taky Světový den dárců krve. Za jejich nezištnou pomoc děkujeme a všechny dárce krve srdečně zdravíme. Pouštíme žilou další songy, ať nám ta neděle stojí za to.
0: Metropole právě dnes.
2: Tohle je
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Nový krok ke stavbě SEFO v Olomouci. Muzeum umění v Olomouci získalo pravomocné stavební povolení pro projekt Středoevropského fóra v Denisově ulici. Stavba za více než miliardu korun začne po výběru dodavatele a hotovo má být v roce 2031. Místo pro prezentaci středoevropského umění vyroste v Proluce v sousedství Muzea moderního umění. Na pěti původních středověkých parcelách vznikne soustava pěti betonových novostaveb odkazujících na původní zástavbu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči v Olomouckém kraji, pokračuje tu pokles cen benzínu a nafty. Litr benzínu Natural 95 tu klesl k průměrné ceně 40 korun 50 haléřů za litr. Před týdnem byl o 80 haléřů dražší. O pětník na litru zlevnila v Olomouckém kraji nafta, stojí tu v průměru 38,50. Pokles obyvatel České republiky. V prvním čtvrtletí se počet snížil o téměř 20 tisíc lidí na 10 milionů 896 tisíc a důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes své součty oznámil Český statistický úřad.
0: Sport.
3: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa slaví na mistrovství Evropy další úspěch. Po včerejším triumfu na kilometru ovládl v Portugalsku i závod na 500 metrů a získal už 15. kontinentální titul. Zlatou medaili mu na krk pověsil další český šampion Josef Dostál.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Na sebe.
4: Víme, jak bude na Olomoucku i jinde v regionu. I dneska se nám po obloze honí hodně mraků. Místy by nám mohlo i trochu sprchnout. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 21 stupňům. Jasno sice nemáme, ale i tak má dneska sluníčko docela sílu. UV index pro dnešní den je na 6. Odborníci proto radí předtím, než půjdeme ven, namazat se opalovacím krémem. A co nám přichystá začátek příštího týdne? Pondělí hlásí polojasno až oblačno s možností přehánět. V úterý bychom mohli mít jasno. Denní maxima by nám měla oba dny přesáhnout 20 stupňů.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema je ve vysílání. Ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských men, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 670 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhlíte.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
7: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you were great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90.

0: Stryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No konečně, hejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
7: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Nová perla mezi zahradami v Olomouci. Vojenská nemocnice otevřela obnovenou barokní preláckou zahradu v areálu klášterního hradiska. Pozemek prošel unikátní rekonstrukcí podle historické rytiny. Obnova je hotová po 30 letech, píše deník. Není med jako med. Od této neděle začnou v Evropské unii platit přísnější pravidla pro označování medu. Opatření má zamezit dovozu produktů s nejasným původem a podpořit domácí včelaře.
4: My chceme, aby ten falšovaný med byl možnost odhalit a zároveň tu falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
3: Vysvětluje za Agrární komoru Stanislav Jaš. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
1: Sport.
3: Kajakář Josef Dostál má z mistrovství Evropy stříbro, radost mu ale zkazili rozhodčí. Ti nejdřív kvůli porušení pravidel diskvalifikovali vítězného Poláka, po protestu mu ale zlato vrátili. Český šampion byl z matky rozhodčích rozladěný. I tak je ale rád, že po olympijských hrách v Paříži znovu našel motivaci závodit, uvedl to pro ČTK.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe?
5: Víme, jak bude. Neděli provází převážně oblačná obloha, zvětšená oblačnost nás pak čeká také v pondělí. Začátek týdne slibuje polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Jen na horách by mohly být četnější. Teploty nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům. Sluníčko by se nám pak v plné parádě mohlo ukázat v úterý. To očekáváme skoro jasno až polojasno. Rtuť teploměru by nám v úterý mohla vystoupat až k 24 stupňům. Ve středu by pak mohlo být ještě trochu teplej.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Chystáte se na dovolenou? Nezapomeňte si kromě pasů zbalit do auta taky reflexní vesty. A to nejlépe do kabiny auta, ne do kufru, abychom je měli po ruce ještě před vystoupením z vozu. Předpisy v zahraničí se liší. V Itálii, Slovinsku a Polsku musí mít vestu každý, kdo z auta v nouzi vystoupí. V Rakousku je povinná pro řidiče a pro zbytek posádky doporučená. V Německu nařízení reflexních vest platí pro vozy s německou registrací a pro řidiče firemních aut. I když doufáme, že reflexní vesty na svých cestách nebudete potřebovat, je vždy lepší být připraven. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky. Víc energie.
0: Víc energie.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche-olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
3: Jahody, jahody. Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl.
4: Industriální prostor BOV.
3: Sochy Honzy Dostála.
4: Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže.
3: Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na Rádiu Haná vám chceme šetřit čas. Čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího. Volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Pětinásobné šampionky nefigurují v seznamu účastníků, který na webu zveřejnil Český volejbalový svaz. Podrobnosti pro nás má report.cz. Technicky velmi náročný zásah podnikli hasiči v Jeseníku. Vyjížděli k požáru auta s hybridním pohonem, ve kterém začala hořet baterie. O tom píše Šumperský rej. Historická budova městského domu v Přerově se připravuje na postupnou obnovu. O tom informuje město na svém webu přerov.eu. S Rádiem Haná jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 15 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Je to důlek vedle důlku. Tak vypadá nový asfaltový povrch autobusového nádraží na Tržnici v Olomouci. Místo prochází rekonstrukcí a jak píše deník, město již nový povrch plný nerovností řeší se zhotovitelem. Jednají o nápravě. V podchodech se na kole nejezdí. Olomoucká radnice nechala u vybraných podchodů instalovat velké nápisy vyzývající cyklisty a uživatele koloběžek, aby před vstupem do těchto podzemních průchodů sesedli a dál pokračovali pěšky. Město tak reagovalo na četné podněty obyvatel, kteří si stěžovali na rychlou jízdu cyklistů a koloběžkářů v podchodech. Vedení radnice to oznámilo na sociálních sítích.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury.
0: Sport.
2: Česká tyčkařka Amálie Švábíková nebude závodit na úterní zlaté tretře v Ostravě. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa se omluvila kvůli zranění kotníku, po kterém musí dohnat tréninkové manko. Fanoušci ale v Ostravě o skvělou tyčku nepřijdou. Největší hvězdou bude olympijská vítězka Katie Moonová z Ameriky, informuje Sport.cz.
3: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Radiometropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Mraky nám dneska zakrývají velkou část oblohy. Očekáváme převážně oblačno, místy mohou přijít i nějaké ty přehánky. Výjimečně dokonce i bouřky. Nejvyšší teploty nám dosáhnou 17 až 21 stupňů. Pokud se dneska chystáte na nějakou procházku nebo výlet s výhledem, máme pro vás dobrou zprávu. Dohlednost by dneska měla být opravdu vysoká. Když nebude pršet, můžeme vidět až 31 kilometrů. A co pro nás připravuje pondělí? Bude polojasno až oblačno, může nám i trochu sprchnout. Rtuť teploměru může vyšplhat až na 22 stupňů.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Pokud plánujeme nechávat auto v ulicích Olomouce, musíme počítat s omezením parkování v ulicích Jánského, Hejrovského a Klimeckého. Cestou po D55 nezapomeneme na to, že na trase Hulín-Otrokovice je uzavřen výjezd Hulín-Východ, společně s ním taky odpočívka v Kurovice. Omezení by mělo trvat do 23. června. Na cestách nás může zdržet taky částečná uzavírka ve Šternberku v ulici Jívavská. Projet je tu možné v obou směrech, ale s nohou na brzdě. Tahle uzavírka potrvá až do konce prázdnin. To bylo naše dopravní info, teď už vám posíláme další hudební pecku.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Tvůj víkend.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Let's go. Sounds good.

0: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
7: To ono je to pravda.
8: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
11: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
15: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
17: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Je tady neděle, víkendové volno, táhne vás to ven, ale nevíte kam vyrazit? Na našich vlnách máme hned několik tipů. V Olomouci nás dnes čeká první ze série letošních promenádních koncertů v parku. Tentokrát v Altánku ve Smetanových sadech zahraje Swingy Dixie vojenské hudby Olomouc od 17 hodin. V Olomouci se můžeme podívat taky do zoo na Kopečku. O víkendu tady totiž probíhá komentované krmení. K vidění bude panda červená, velbloud i kočkovité šelmy. Na hradě Sovinci máme po celý víkend gotický rytířský turnaj. Těšíme se na šermíře, loutkové divadlo nebo třeba dobové šlechtické tance. Program najdeme na webu sternberg.eu. Začínají nám také klášterní hudební slavnosti, různé akce na různých místech na severu našeho regionu.

0: Milovníci filmů už se pak těší na nové Spielbergovské sci-fi s názvem Den odhalení. To dnes dávají v olomouckém Premier Cinemas, Šumperku, Prostějově, Bruntále nebo třeba ve Valmezu. Tak co? Jaký program si dnes vyberete vy?
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout zprávy. Suchá období ve velkém újezdu na Olomoucku. Během horka čelí městy s nedostatku pitné vody. Do vodojemu jí zde dovážejí cisterny. Jak píší veřejnoprávní média, jde o neudržitelný provoz a samospráva tu kvůli tomu bude kontrolovat plýtvání.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Budoucnost tramvají za nádražím v Olomouci. Zastupitelé schválením změn v územním plánu zrušili dosud otevřenou možnost prodloužení tramvajové trati z Pavloviček do Chválkovic. Dál je otevřená budoucnost stávající fungující trati do Pavloviček. O jejím zachování či zrušení se teprve rozhodne. Nové místo k procházkám v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Proměna stála 30 milionů korun a slavnostní předání moderního veřejného prostoru proběhne 19. června, informuje radnice.
4: Sport. Čeští volejbalisté v evropské lize válí. V Jihlavě v pátek jasně porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety a v soutěži jsou stále 100%. Už dnes od 4 odpoledne je ale čeká nejdůležitější zápas víkendu. V souboji vyzvou Dánsko. Budeme držet palce.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Dneškem nás provází proměnlivá oblačnost. Přijít by mohly i nějaké ty přehánky. Ty by ale neměly přesáhnout 5 mm. Jen výjimečně nám naprší až 10. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 17 až 21 stupni, na horách naměříme kolem 15. Pocitová teplota by se nám ale mohla zdát trochu nižší. Může za to čerstvý vítr, který v nárazech dosahuje až 55 km v hodině. Zvětšenou oblačnost očekáváme i zítra. Rtuť teploměru nám i první den příštího týdne vystoupá k 21.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Pokud budeme projíždět Olomoucí, nezapomeneme na úplnou uzavírku ulice Menšíkova. Kvůli budování přípojky tudy neprojedeme až do 22. června. Uzavřenou máme kvůli stavbě taky Olomouckou ulici Bystrovanská. Tady to objedeme přes ulice Táboritů, Beneše, Třebíského a Libušina. S omezením počítáme taky na D1 na trase Lipník Hranice na 301. až 312. kilometru. Kvůli práci na silnici je tu vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Příjemnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
2: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sachs, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: posloucháš Rádio Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Sportovní fanoušci mají od tohoto čtvrtka jasný program. V Zámoří totiž odstartovalo fotbalové mistrovství světa. K této celosvětové události už tradičně patří také silný hudební doprovod. Kolumbijská zpěvačka Shakira už potřetí v kariéře naspívala oficiální píseň pro světový šampionát. Novinka nese název Die Die a ke spolupráci si zpěvačka přizvala i britského hudebníka Eda Sheerana. Tomu prý Shakira

0: On nadšeně souhlasil, protože podílet se na takovém projektu bylo jeho dlouholetým snem. Společně s nigerijským umělcem Burna Boyem vytvořili energickou fúzi afrobeatu a karibských rytmů, která má na internetu už přes 130 milionů zhlédnutí. Celá píseň přináší silné poselství o lidské vytrvalosti a síle vůle a my budeme moc držet palce, aby tahle vytrvalost provázela i naše české fotbalisty.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
1: Tohle je
3: Rádio Metro.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Nový krok ke stavbě SEFO v Olomouci. Muzeum umění v Olomouci získalo pravomocné stavební povolení pro projekt Středoevropského fóra v Denisově ulici. Stavba za více než miliardu korun začne po výběru dodavatele a hotovo má být v roce 2031. Místo pro prezentaci středoevropského umění vyroste v Proluce v sousedství Muzea moderního umění. Na pěti původních středověkých parcelách vznikne soustava pěti betonových novostaveb odkazujících na původní zástavbu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči v Olomouckém kraji, pokračuje tu pokles cen benzínu a nafty. Litr benzínu Natural 95 tu klesl k průměrné ceně 40 korun 50 haléřů za litr. Před týdnem byl o 80 haléřů dražší. Opětník na litru zlevnila v Olomouckém kraji nafta, stojí tu v průměru 38,50. Pokles obyvatel České republiky. V prvním čtvrtletí se počet snížil o téměř 20 tisíc lidí na 10 milionů 896 tisíc a důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes své součty oznámil Český statistický úřad.
0: Sport.
3: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa slaví na mistrovství Evropy další úspěch. Po včerejším triumfu na kilometru ovládl v Portugalsku i závod na 500 metrů a získal už 15. kontinentální titul. Zlatou medaili mu na krk pověsil další český šampion Josef Dostál.
4: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Radio Metropole. Na sebe.
5: Víme, jak bude na Olomoucku i jinde v regionu. I dneska se nám po obloze honí hodně mraků. Místy by nám mohlo i trochu sprchnout. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 21 stupňům. Jasno sice nemáme, ale i tak má dneska sluníčko docela sílu. UV index pro dnešní den je na 6. Odborníci proto radí předtím, než půjdeme ven, namazat se opalovacím krémem. A co nám přichystá začátek příštího týdne? Pondělí hlásí polojasno až oblačno s možností přehánět. V úterý bychom mohli mít jasno. Denní maxima by nám měla oba dny přesáhnout 20 stupňů.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Strná, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Milé Česko, KFC vás zve.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
3: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: 200 dní, tak přesně tolik zbývá do konce roku 2026. V kalendáři nám dneska svítí červeně datum 14. června. Společně si užíváme poslední jarní neděli. Pokud znáte nějakého Rolanda nebo Hertu, vemte je dneska na zmrzku. Slaví totiž svátek a nejsou to dnešní jediní oslavenci. Kulatých 50 dnes dovršila herečka a moderátorka Tereza Kostková, známá staneční televizní show Stardance, a narozeniny má taky americký prezident Donald Trump. Na dnešek připadá taky Světový den dárců krve. Za jejich nezištnou pomoc děkujeme a všechny dárce krve srdečně zdravíme. Pouštíme žilou další songy, ať nám ta neděle stojí za to.
0: Metropole právě dnes.
2: Tohle je
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Nová perla mezi zahradami v Olomouci. Vojenská nemocnice otevřela obnovenou barokní preláckou zahradu v areálu klášterního hradiska. Pozemek prošel unikátní rekonstrukcí podle historické rytiny. Obnova je hotová po 30 letech, píše deník. Není med jako med. Od této neděle začnou v Evropské unii platit přísnější pravidla pro označování medu. Opatření má zamezit dovozu produktů s nejasným původem a podpořit domácí včelaře.
4: My chceme, aby ten falšovaný med byl možnost odhalit a zároveň tu falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
3: Vysvětluje za Agrární komoru Stanislav Jaš. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
1: Sport.
3: Kajakář Josef Dostál má z mistrovství Evropy stříbro, radost mu ale zkazili rozhodčí. Ti nejdřív kvůli porušení pravidel diskvalifikovali vítězného Poláka, po protestu mu ale zlato vrátili. Český šampion byl z matky rozhodčích rozladěný. I tak je ale rád, že po olympijských hrách v Paříži znovu našel motivaci závodit, uvedl to pro ČTK.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe?
5: Víme, jak bude. Neděli provází převážně oblačná obloha, zvětšená oblačnost nás pak čeká také v pondělí. Začátek týdne slibuje polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Jen na horách by mohly být četnější. Teploty nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům. Sluníčko by se nám pak v plné parádě mohlo ukázat v úterý. To očekáváme skoro jasno až polojasno. Rtuť teploměru by nám v úterý mohla vystoupat až k 24 stupňům. Ve středu by pak mohlo být ještě trochu teplej.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Chystáte se na dovolenou? Nezapomeňte si kromě pasů zbalit do auta taky reflexní vesty. A to nejlépe do kabiny auta, ne do kufru, abychom je měli po ruce ještě před vystoupením z vozu. Předpisy v zahraničí se liší. V Itálii, Slovinsku a Polsku musí mít vestu každý, kdo z auta v nouzi vystoupí. V Rakousku je povinná pro řidiče a pro zbytek posádky doporučená. V Německu nařízení reflexních vest platí pro vozy s německou registrací a pro řidiče firemních aut. I když doufáme, že reflexní vesty na svých cestách nebudete potřebovat, je vždy lepší být připraven. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Metropole.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.piráti44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů, s námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels, ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: V Olomouci se blíží Artbeat festival, ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
2: No, my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o strojích a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi. Chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
1: Artbeat festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
2: No tak především jedinečná atmosféra. To industriální prostředí se promění v kulturní prostor plný hudby, umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
1: Ano.
2: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního ročníku bude skvělá kapela Horký žeslíže. A představí se samozřejmě i další skvělí interpreti, třeba naše Natálka Tichánková, olomoucká hvězda, nebo kapela Free Fall či Rock Opers.
1: To zní zajímavě. Artbeat festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici Gmrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
2: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti mají vlastně vstup do 13 let zdarma, takže se rodiče baví a děti budou mít hlídání nebo regionální speciality od místních producentů, samozřejmě kvalitní gastronomie. Také budeme mít spoustu míst k posezení, budeme mít stany, takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Artbeatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
2: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Artbeat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
2: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Začátek týdne slibuje polojasné až oblačné nebe, výjimečně se nám může objevit přeháňka nebo bouřka. Napršet by ale nemělo více než 2 mm, na horách spadne maximálně 8 mm. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. Sluníčko se nám v plné síle ukáže v úterý, to bychom totiž měli mít jasno až polojasno. Rtuť teploměru v úterý vystoupá ke 24 stupňům. Máme tu i informaci pro alergiky, právě probíhá sezóna pilu travin a žita, skončila nám ale sezóna časných dřevin, jako je třeba bříza, blízka nebo olše.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Metropole, podporujeme domácí muziku.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Jahody, jahody. Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na Rádiu Haná vám chceme šetřit čas, čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího. Volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Pětinásobné šampionky nefigurují v seznamu účastníků, který na webu zveřejnil Český volejbalový svaz. Podrobnosti pro nás má report.cz. Technicky velmi náročný zásah podnikli hasiči v Jeseníku. Vyjížděli k požáru auta s hybridním pohonem, ve kterém začala hořet baterie. O tom píše Šumperský rej. Historická budova městského domu v Přerově se připravuje na postupnou obnovu. O tom informuje město na svém webu přerov.eu. S Rádiem Haná jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Tohle je
3: Rádio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů. S námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels. Ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: V Olomouci se blíží Artbeat festival. Ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
2: No, my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o strojích a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi. Chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
1: Artbeat festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
2: No tak především jedinečná atmosféra. To industriální prostředí se promění v kulturní prostor plný hudby, umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
1: Ano.
2: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního ročníku bude skvělá kapela Horký žeslíže. A představí se samozřejmě i další skvělí interpreti, třeba naše Natálka Tichánková, olomoucká hvězda, nebo kapela Free Fall či Rock Opers.
1: To zní zajímavě. Artbeat festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici Gmrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
2: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti mají vlastně vstup do 13 let zdarma, takže se rodiče baví a děti budou mít hlídání nebo regionální speciality od místních producentů, samozřejmě kvalitní gastronomie. Také budeme mít spoustu míst k posezení, budeme mít stany, takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za umění.

0: někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Artbeatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
0: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Artbeat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
0: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: vás další zprávy. Nová pohybová zábava v Lipníku. Na sídlišti Zahradní vzniká nové parkourové hřiště. Hotové bude v červenci a nabídne překážky a prolézačky pro začátečníky i pokročilé vyznavače parkouru a freerunningu. Revitalizace největšího sídliště v Zábřeze, sídliště Severovýchod, pokročila do druhé etapy. Obnova přinese do konce roku modernizované povrchy, upravená parkovací místa, nové veřejné osvětlení i výsadbu zeleně. Dopravní policisté v Olomouckém kraji hlásí rekordní počty srážek se zvěří. Za uplynulou sezónu řešili přes 850 nehod, nejvíc jich bylo na Olomoucku. Vůbec nejnebezpečnější úsek je ale na Přerovsku na silnici první třídy mezi Kokorami a Předmostím. Řidiči by podle strážníků měli v kritických odpoledních hodinách ubrat plyn a dávat velký pozor, píše o tom Deník. Sport. Česká tyčkařka Amálie Švábíková nebude závodit na úterní zlaté tretře v Ostravě. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa se omluvila kvůli zranění kotníku, po kterém musí dohnat tréninkové manko. Fanoušci ale v Ostravě o skvělou tyčku nepřijdou. Největší hvězdou bude olympijská vítězka Katie Moonová z Ameriky, informuje Sport.cz. Rádio Metropole,
1: co na sebe. Jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Začátek týdne slibuje polojasné až oblačné nebe, výjimečně se nám může objevit přeháňka nebo bouřka. Napršet by ale nemělo více než 2 mm, na horách spadne maximálně 8 mm. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. Sluníčko se nám v plné síle ukáže v úterý, to bychom totiž měli mít jasno až polojasno. Rtuť teploměru v úterý vystoupá ke 24 stupňům. Máme tu i informaci pro alergiky, právě probíhá sezóna pilu travin a žita, skončila nám ale sezóna časných dřevin, jako je třeba bříza, líska nebo olše.

0: Metropole.
1: Ahoj, zdravíte Tom, tohle je pondělní podcast z Metropole a dnes tu mám, přátelé moji, knihovníky z knihovny města Olomouce, Michala a Zuzku. Já vás srdečně zdravím.
2: Čauky mělky.
3: Ahoj Tomáši.
1: No prosím tě pěkně, máme tady před sebou dost zásadní věc, protože Olomouc je pochopitelně plná čtenářů a knihovna města Olomouce přinese spoustu krásných témat před nadcházejícím obdobím léta a i během něj. No úvodním tématem dnešního podcastu je Pohoda Point, což teda já upřímně řečeno jsem v koncích, protože jako knihovna města Olomouce standardně představuje a inovuje a přináší novinky a má strašně krásný talent na názvy. Jo, třeba typu inovační hub a podobné věci, co tam máte. Hack klub. Mm-hmm. Jo, jo, já se to zkusím.
2: Je to těžký na vyslovení, no. Ale vypadá to líp napsaný.
1: To je pravda. No ale teď tady máme Pohoda Point. A vzhledem k tomu, že ještě před začátkem, když jsem se podíval na Zuzku, tak byla zmatená, o čem to blábolí. Tak...
2: A to je toho součástí.
1: tak se otáčím rovnou na tebe, Michale. Tak co to prosím tě je Pohoda Point?
2: Tome, občas je na toho člověka, je toho na člověka prostě hodně, určitě toho znáš.
1: Ano, to znám.
2: Zažíváme obecně ano. Nějakou krizi duševního zdraví, se říká. Jo. Já to taky zažívám často, opravdu. Proto se rozhodla k němu město Olomouce nějak jako přiložit ruku do díla a uspořádáme v průběhu tohoto roku cyklus besed zaměřený na well-being, duševní zdraví a tady podobné témata. Je to tak jako rozfragmentovaný, tak aby jsme to zachytili co nejvíc, aby to nebylo soustředěno jenom na jednu věc. A vlastně už v květnu proběhla pilotní beseda na pobočce Kotelna, která měla velký úspěch. Byl to workshop, který byl jako takový docela intimní, 15 lidí tam se šlo s lektorkou a řešil nějaké svý konkrétní problémy a my v tom budeme už pokračovat naplno od září na hlavní budově i na ty pobočce Kotelna nově postavený, jak jsme tady avizovali už milionkrát.
1: To je, jo, ale tak ta už funguje.
2: Ano, tady jde. Běží, Karel tam jde.
1: Klouzat se tam dá, je tam knihovních Karel, strašně důležitý. Já jsem ho naposledy viděl zpátky teda na knihovně města Olomouce na hlavní budově v rámci muzejní noci. A tak věřím, že pro něj to byla taky jako taková nostalgie.
2: On nám tam občas přijde pomoct, aha, on je takovej mučedník, že rád obětuje.
1: Létá po celé Olomouci, no ale jako pojďme si říct teda Pohoda Point, ano. Well-being, jo, intimní, sami prostě takový jako pojmy, který určitě teda pod sebou skrývají dost zásadní podtémata nebo subtémata, ať pokračujeme teda v těch
2: cizích
1: slovech, přesně tak. Tak já si myslím, že na konkrétní témata se můžeme podívat za malý moment zase na Rádiu Metropole v pondělním podcastu.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Je tu pondělní podcast z Metropole s Tomem a s knihovníky Michalem a Zuzkou. A my už jsme nakousli v rámci prvního vstupu téma Pohoda Point, a tedy místo a respektive cyklus přednášek o well-beingu. A já jsem úplně napjatý, co z toho vlastně vypadne. Tak co mám hledat pod pojmem well-being, Michale? A v rámci knihovny města Olomouce samozřejmě.
2: Tome, je určitě spousta způsobů, jak špatně pracujeme se svým duševním zdraví. A tady prostě tenhle cyklus besed nám v tom může pomoct.
1: Já bych mohl být položka v učebnici.
2: Ano, spousta lidí má třeba problém se spánkem, proto tam budeme mít besedu přímo o psychologii spánku. Nevím, jak seš ty na tom.
1: Třeba zalehnu a skončím.
2: Náš kolega Karel třeba nespí vůbec, takže ten se bude muset zúčastnit povinně této besedy, protože už nevím, jak dlouho to vydrží. Každopádně budeme tam mít i arteterapii, třeba takový jako sebevyjádření pomocí kreslení a různých jako uměleckých technik. Aha. Jak seš na tom s kreslením?
1: Většinou jako nějaký deviant art děláme.
2: Tak taky se můžeš rozvíjet v rámci tady tohle. A třeba jsme i oslovili neziskovou organizaci Za sklem, která pracuje s lidmi na autistickém spektru, a ti nám taky v říjnu představí obecně svoji práci i to, jaké to je žít takzvaně na spektru.
1: Mm-hmm. No a teď teda, co tam budeš dělat ty, Zuzko?
2: Kromě toho, pardon, teda Zuzka, abych to uvedl, tak Zuzka, jak ona je ten expert na ty dílničky,
1: ano.
2: Tak ona bude mít i součástí tohle dílničky, jo? No, takže...
1: Ano. Tak ses to dozvěděla, jo?
2: Nechce to dozvídat. Ne, to je humor.
3: Já jsem si to vymyslela, aby ty dílničky měly takový relaxační přesah v rámci tady tohohle z toho well-being programu Pohoda Pointu. Takže jsem tam zařadila například kreslení levou mozkovou hemisféru. A pravou taky. A nebo budeme právě se učit portréty
2: a vyrábět
3: difuzéry, takže tam bude i aromaterapie zastoupena, protože ta je určitě důležitá pro duševní pohodu.
1: Já bych věřil tomu, že třeba byste tam klidně mohli jít nějaký sliz, protože to je po stránce haptické, je to hodně uklidňující.
2: Dobrá poznámka, určitě můžeme ještě zařadit. Dáme to za úkol Karlovi na kotel.
1: To je strašně do takový sliz, ono si člověk řekne, jako to musí být něco nechutného. Nikoliv, jako v momentu, kdy člověk zavře oči, jo, a uchopí ten sliz a začne jako vnímat ten svět těmi bříšky prstů, jo, ta haptika, jako, tak najednou jako, to začne být velmi uklidňující.
3: Souhlasím. No. Uh-huh.
1: Well-being ve slizu. I to v našem pondělním podcastu z Metropole dnes s knihovníky Michalem a Zuzkou. A my se podíváme už za malý moment na další téma, a to bude letní čtení. Tak poslouchej dál.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Pokračujeme s pondělním podcastem z Metropole. Děkuji moc, že posloucháš. Tady je Tom a knihovníci Michal a Zuzka. A dneska si v rámci knihovny města Olomouce povídáme o tom, jak být v pohodě, protože knihovna má cyklus přednášek a vůbec nějakých workshopů a tak s tématem pohoda point, takže well-being. Já bych ještě poprosil, Michale, kdybys mi mohl nějak upřesnit, kde najdu nějaký konkrétní rozpis těch přednášek.
2: Na našich webovkách kmol.cz to budeme v průběhu léta zveřejňovat ty konkrétní data, protože ještě některé termíny s lektory řešíme, takže třeba na ty kotelně konkrétně. Víme jako měsíce, kdy to bude, to znamená od září do prosince to bude splněno všechno, ale ještě některý řešíme, takže v průběhu léta.
1: Jasně, tak neustále vysat na webu kml.
2: Tak, pořád refreshovat a čekat, jak se tam něco objeví.
3: Zároveň kolega Martin vylepšil ten rezervační systém, takže to přihlašování na ty naše akce je teď mnohem jednodušší.
2: Ano, v případě, že to bude workshop, tak je potřeba se tam přihlásit a to jde snadno už přes formulář na našem webu. Už nemusíte telefonovat nebo osobně přijít, aby jsme vás tam zapsali na papír.
1: To je důležitá
2: informace. Ano, ne, my se pořád inovujeme prostě. Ani chvíli nestojíme na místě.
3: Ne, nebere to konce, ano.
2: nebere to konce.
1: Vím, o čem mluvím. Jsme na tom tady podobně na našem rádiu. Ne, pojďme se podívat na letní čtení. Tak to je dost zásadní věc. Tak jaké knihy bychom si teda měli spojovat s letem, Zuzko?
3: Já jsem nad tím popřemýšlela teda a určitě bych si na dovolenou vzala něco napínavého, nějakou vraždičku. A zrovna teď čtu výbornou teda spisovatelku italskou, jmenuje se Kristýna Casarscaglia, ta autorka, a já čtu její první knihu, která je Černý písek, je ten její název, a je to vlastně detektivka, která se odehrává na Sicílii, takže tohle to mi přijde, že je na léto jako dělané, ta atmosféra té Sicílie, která je spojená i s těmi nějakými kulinářskými typy a zároveň se tam řeší ta vražda velmi jako tak jako podrobně. Tady to mi přijde prostě super. Jako všecko dohromady.
2: Máme to chápat, jako, že ti nudí ta jako obyčejná relaxace a potřebuješ to jako ozvlášť nějakou vraždičku.
3: Je to tak. Ano, ale je to jedině vraždy.
1: Já bych čekal, že o něco tak jako úplně bylo rozmarné léto, nebo něco v čem, letnice,
2: jo, hrajem, jo.
1: Letopisy Narnie, letadelko, káně. Jo, tak aby tam nějak zaznívalo. To léto, u tebe to léto je charakterizované jakým typem četby?
2: Léto mám spojený hodně s komiksem Jedno obyčejný léto, kde to taky figuruje. Což je takový melancholický komiks o dvou kamarádkách, které se schází právě jenom v létě, když přijdu na dovolenou. A je to léto bráno z pohledu jakoby něčeho, co končí. Což jako v tom jejich případě to dětství, je to o objevování toho dospělého světa. Zjišťují, že jako, jak fungují vztahy mezi dospělými nebo dospívajícími. Tak jako nějak ohledávají ten dospělý svět i tím, že si půjčujou třeba ve videopůjčovně nepřístupné filmy, jako Texaský masakr motorovou pilou, to mě je velmi blízký, to jsem taky dělal jako dítě. A proto to tak vypadá, já jsem ve 12 viděl Mouchu.
1: To je depresivní.
2: To mě traumatizovalo velmi, ale je to jako moc hezký příběh o dětském přátelství a i takovým jako začátku dospělosti.
1: I když vlastně ten, je pravda, že on ten, jako ten hlavní hrdina to furt, i když se proměňuje, tak to bere velmi pozitivně.
2: On je vědec totiž,
1: no,
2: on zkoumá.
1: Jako, že to je depresivní pro tu jeho partnerku.
2: Ano.
1: Tam to je.
2: Obzvlášť, když mu na konci musí ustřelit hlavu.
1: Ano.
3: Je to blbý, no.
1: Tak se ještě podíváme na nějaké romance. Když už jsme to nakousli.
2: Každopádně jedno obyčejné to Mariko Tamaki, výborný komik.
1: Rádio Metropole a pondělní podcast.
0: Posloucháš Rádio Metropole.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Dál máš naladěné Radio Metropole a pondělní podcast s Tomem a taky Zuzkou a Michalem, knihovníky knihovny města Olomouce. A my si povídáme o letním čtení a nakousli jsme letní romance s ustřelenou hlavou ve filmu Moucha. Ano, jako to tak někdy prostě, no, že se to úplně nevyvine tím happy endem. A jak to máte vlastně vy, co se týče romantických knih, nebo...
2: Když jsme u té absence happy endu, tak já si spojím s létem knížku Dej mi své jméno od Andreho Asimana. Krásná gay romance z letní, je to Francie nebo Itálie, teď nevím, o vztahu mladého chlapce s o pár let starším mužem, která jako je tak jako prostě, ale jenom jakože legálně starším. Tome, ty zvedáš obočí.
3: Ale jako se zájmem, víš,
2: co
3: z tebe vypadle.
2: 18 a ten jeho partner má 25, takže to je jako mezi k zákonu.
3: Rozumím.
2: Takže to je jako za mě docela v pořádku.
3: Žádný taky, Nabokov a tak.
2: Ne, je to taková velmi jako citlivá, s tím právě tím sluncem prosluněná romance, která ale bohužel, jak už to bývá, nekončí úplně slavně, nebo končí takovým jakoby realistickým zklamáním. Je to zfilmovaný, ten film je výborný, myslím si, že je ještě lepší než ta knížka, každopádně určitě je tohle to něco, co si s létem spojuju.
3: Mm-hmm.
2: Zklamání prostě.
3: Byl jsi někdy na táboře?
2: To mě na táboře jsem nikdy nebyl, ale ani to mě neuchránilo před zklamáním z letní hlásek.
1: A ty, Zuzko, máš nějaké táborové knihy, co jsi ráda četla třeba? Ty jsi určitě od pohledu byla na táboře.
4: No to jo, to samozřejmě byla, ale já jsem tam jako nečetla. To jsem tam,
2: a to nemusela na místě, jako jenom náladu.
4: Jako nebrala, ne, tam ne. Ale já mám rozhodně s letem spojenou paní Dolovejovou. Já nevím, vlastně, to není úplně typická jako letní knížka. Ano, protože člověk má na dovolené jako mnohem víc čas si vzít nějaký i těžší dílo. Takže třeba já bych sáhla tady po tomhle, po nějaké klasice, která je vlastně v normálním jako běžným pracovním týdnu taková složitá na čtení, ale když je člověk někde daleko sám a má čas se zahloubat, tak já bych si vzala třeba zrovna paní Dolovejovou.
2: To je dobrý tip. A četla si někdy takový ty dívčí romány, jako Stanislav Rudolf a Lenka Lenčová?
3: Lenka.
4: Ne, to jsem nikdy.
2: Tak to nevíš, co je romance.
4: Bohužel ne, ale četla jsem, vím, že jsem si to párkrát vzala od mamky, už to bude teď naštvané, to řeknu, Harlekinky. Takže tam vím, že...
2: Tady přikládáme pod oheň.
4: Ale ono se tím přikládalo.
2: Ano,
3: je to potřeba. Tohle je nutný zmínit, protože tohle jako bez ohledu na kvalitu je to legendární četba.
2: Ano.
3: Jako v mém případě jsou to Stopy hrůzy, což byla táborová četba jasná. Jako, jo, to dokonce se četlo i nahlas, jo, protože to fakt teenagery v mém věku tehdy Stopy hrůzy to jelo. Jako, jo. A do dneška, pokud má někdo celou sérii, tak je boháč. Jako.
2: Je to tak. A co ty a romantika, Tome?
3: Na táboře?
2: No, ne,
3: jako to nebylo, jako to, jo, jako to bylo vždycky takové velká vzplanutí a pak najednou přicházel ten konec toho tábora a ten rozchod a celý ten tábor to věděl.
2: Tak teď bude potřeba ten well-being, dáme besedu rovnou, zapíšu tě do formuláře.
1: Nic, za chvilku knižní tipy Michala a Zuzky na Rádiu Metropole.
0: Rádio Metropole. Olomouc 92 a

0: z Metropole.
1: My dál pokračujeme v našem rozhovoru s knihovníky města Olomouce. Knihovny města Olomouce, tak, Michalem a Zuzkou v pondělním podcastu z Metropole. No a bavili jsme si tady už o nějaké letní četbě, o tom, co se dá pěkného poslouchat nebo poslouchat číst. Já teď už jsem, jak jsem v tom rádiu, tak už mám nastavený určitý myšlenkový pochody, ale samozřejmě i knihy, které se dají poslouchat, audioknihy, tak to taky, no. Třeba teď si nejsem úplně jistý, jestli to budete mít zrovna v tuhle chvíli v knižních typech, ale tam se asi podíváme zase do papíru tradičně, že? Zuzko, jakou knihu bys tentokrát doporučila v rámci tvých knižních typů?
2: A zajímavý, my jsme se s kolegou teda nějak nedomlouvali a já mám taky gay romanci.
1: Jo, dobrý.
2: Ano,
1: dobrý.
2: Já bych rozhodně zmínila knihu Spalující rivalita. Heated
1: Rivals.
2: Ano, pokud prosím vás, vážení posluchači, vám to uniklo, tak to byste opravdu si měli přečíst, protože je to vynikající, je to super a fakt je mezi něma taková jako taková jiskra, opravdu
1: tam ta je let, no, je mi to jasný, ledy tají.
2: Takže to je za mě něco, co doporučuji moc.
3: Tam ti začal zajímat hokej.
2: A ne, mě zajímá ne, hokej už dlouho.
1: Ale tam nejsou úplně ty zápasy nějak řešeny, že? Tak,
3: to já jsem spíš zalistoval, jsou tam řešeny jiné věci.
1: Spíš ty věci v těch šatách a tak.
2: Jo.
1: No, tak jako... ta představa nebo respektive ta inspirace v těchto těch záležitostech, nejenom v mužských sportech, ale i v dívčích, že
3: úplně
1: to jako to jde samo o sobě. Já teď úplně nevím, jestli já jsem vůbec četl nějakou takhle, ale vím, že o tom chci psát, tak uvidíme, co z toho. No, za chvilku mrkneme hnedka na to, co by doporučil kolega Michal, tak v pondělním podcastu Rádia Metropole, tentokrát z knihovny města Olomouce.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.